0: Hezký den, přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Hana jede. Naproti mě dnes sedí Petr Heneš, kuchař, spolumajitel a ředitel Long Story Short v Olomouci. Petře, ahoj, vítám tě u nás.
1: Krásný dobrý den, krásný odpoledne všem přeji posluchačům i vlastně divákům v tomhle případě. Krásný den, děkuju za pozvání.
0: Petře, jaké poslední jídlo jsi měl, které ti vyloženě vyrazilo dech v tom dobrém slova smyslu?
1: Poslední jídlo, které mi vyrazilo, bylo to jednoduché poměrně, protože včera jsem se vrátil z Düsseldorfu, kde jsem byl pracovně ohledně vína a byli jsme tam v michelinské restauraci Agáta předevčírem a byl to pórek s kaviárem. Jinak v ostatní byl jako dost velký průser, ale tohle jídlo bylo teda skvělý. Tomu se jako musím říct, že fakt to bylo dobrý. Byly tam použité levné suroviny, textura pórku byla pro mě dost zvláštní a skvělá chuťově a kaviárem nikdy nic nepokazí, že to je jako super. Takže vlastně takový extrémní až možná na vyšší zážitek mám v čerstvé paměti, asi dva dny stará věc z Düsseldorfu.
0: Ty jsi zmínil michelinská restaurace, to je možná místo, kam ne úplně každý z našich diváků a posluchačů chodí pravidelně, nebo se vůbec v životě dostane. Vyplatí se to vlastně ten poměr cena výkon?
1: V tomhle případu se to nevyplatilo, teda bohužel, a to je to vlastně pro mě jako největší zklamání, co bylo samozřejmě jenom teda michelinské restaurace, jsou to hodnocené restaurace guidem nebo komisařema, a letos nově úplně poprvé budou zajíždět do menších měst České republice. Licence byla koupená pouze na Prahu, kde měly dvě michelinské restaurace, a letos poprvé pojedou vlastně i do menších regionů, jako je třeba Olomouc. Loni takhle byli v Rakousku a v Rakousku dostali mimo Vídeň třeba 68 michelinských hvězd. Jo. To znamená, že to je úplná revoluce pro nás, pro kuchaře, to je jenom jako odbočím. Jo. A samozřejmě michelinská restaurace může být drahá a může být i levná. Drahá znamená v případě třeba pro jednoho za tak plus minus 400 euro, to znamená kolem 10 000. A to už jako je dost na to, aby to byl třeba teďkom tenhle případ předevčinem a je to dost na to, aby se tam stávaly chyby a ty chyby tam prostě byly. Jo? No potom to porovnání těch lidí v České republice, jak práhnou po té michelinské hvězdě a dělají proto fakt všechno, tak jsou bezchybní. A potom, když se podíváme vlastně teď na ten můj případ, kde jsem byl v tom Düsseldorfu, tak těch chyb tam bylo tolik, že vůbec nechápu vlastně, že si to mohli dovolit i mít a za druhé potom, že si mohli dovolit za to chtít tak tolik peněz. No. Ano, když je to tolik peněz, tak ten člověk potom se na to fakt dívá úplně jinou optikou. No.
0: Mimochodem, jaký ty jsi zákazník vlastně? Dal jsi jim třeba nějaký feedback, že s něčím si třeba nebyl spokojený, nebo jsi prostě odešel a myslíš si své?
1: Ne, ne, tak to bylo jako tak do očí bijící, že jsem jim to musel říct, třeba jako kejvající stůl, tak na ten jsem upozornil dvakrát a to nemám úplně moc ráda, když ta večer trvala přes 5 hodin, asi byla dlouhá a bylo tam asi nějakých 16 chodů a tak mi to prostě vadilo. Potom, když se vlastně, my jsme to měli s jiným párováním, s mojím parťákem ve firmě a do jedné sklenice nalil třeba decilína a do druhé sklenice nalil třeba 1,5 deci úplně jako rozptyl toho samého vína za tu samou cenu, takže to byla jako extrémní chyba třeba a uložení našich tašek a batohů a bund bylo taky úplně špatné, se válili do rohu někde na zemi, protože si mysleli, že to nevidíme. Ale jídlo bylo skvělý, jo, Michelin prostě hodnotí jídlo a ty další věci trošku přehlíží, ale já si myslím, že by to jako měla být symbioza pohody a všeho a profesionálního přístupu. A tak, kdo nám chybělo, tak jsme jim to potom řekli. To jako nemám problém a říct svůj názor na tady tohle. Když je to tak finančně ohodnocený. Potom, když jdu kamkoliv jinam, když jdu na nějaký rychlej oběd, tak tam prostě přehlížím, vím, kam jdu a vím, že když si něco povede mín nebo nepovede, ba naopak vím, mám pochopení pro chyby, jo, tady v těchto restauracích, těch základních, kam se naštěvujeme každý den, když se stravujeme v práci nebo takhle, tak tam jsem v pohodě. Dobrý.
0: Mochodem, jak na to reagoval třeba ten dotyčný nebo manažer? Nebo
1: tam ten servis byl poměrně dost mladý a já si myslím, že věkový průměr byl třeba tak 25 roků a reagoval na to jiný nějak, jim to bylo jedno. to bylo jedno. Standardně ta restaurace pondělí, úterý má zavřeno, ale vzhledem k tomu, že to bylo v Provine, to je největší vinný veletrh v Evropě a přijde tam tisíce lidí, co znají gastro, tak vlastně to otevřeli teďkom tu restauraci pondělí, úterý. Takže udělali vlastně něco neobvyklého, možná na to i jako napálili ty ceny, to bylo tak drahý. A poslali tam asi personál, který standardně tam asi není, jak si to jako nedokážu vysvětlit. Samozřejmě, abych napsal recenzi někam na Google nebo takhle, tak to bych neudělal. To toho klienta nebo toho teda tu restauraci může dost poškodit a co bych jako to nikdy nedělám tady to. Raději to řeknu prostě osobně, ale za mě to prostě nebylo úplně v pohodě všechno. Tady máte tyhle chyby, které si myslím, že se nedělají, že byly jako adekvátní a jestli si z toho něco vezme nebo ne, ten pohled té holčiny, jak jsme to říkali, byl takovej, že si z toho nic nevezme.
0: Už si to věděl jak kapl.
1: Jo.
0: Výrazu.
1: Jo, tak to je jako život, to je v pohodě.
0: Tak já zkouším náš stůl, vypadá, že se nekýve.
1: Náš stůl je super úplně, tak by mohl servit pro všechno.
0: Vaše restaurace v rámci Long Story Short, já jsem pokud dobře počítal něco přes 4 roky.
1: V 2020 jsme to otevřeli a před covidem asi měsíc, no restauraci a potom to jsou samozřejmě dvě odlišné věci, pak je tam byl hostel, ten byl 18 a potom 2020 to... 20 restaurací.
0: Takže 5 vlastně už.
1: 5 let.
0: Je už teďka zajetá? Už je tam všechno v pohodě? Přivím, že ty jsi říkal, že je jako poměrně mladá ta restaurace.
1: Já to vlastně hodnotím tak, že ta restaurace ty první 3 roky, já to dost přirovnávám jako k dítěti. Ono se totiž hodně dlouho rodí. Tahle restaurace se rodila rok a půl. Takže jsme furt řešili něco s architektama, nábytek, příbory, inventář, menu. Hladili jsme to. To znamená, že to je ta doba toho, když mi minuje bříško, tak takhle. Pak se teda porodí a minimálně tak 3 roky je to takový jako batole a učíme se spolu žít, fungovat i s těma hostma. Takže 3 roky je nějaký ta doba, kdy se vlastně poznáváme, jak s těma hostama, tak s tím personálním, s tím konceptem, ale to proč nám pro někoho může být dlouhá doba, jo? Ale fakt ta formace trvá 3 roky a pak už vlastně teďkom z naší restaurace a už beru jako vyspělou slečnu, jako dámu pomalu, jo? Už má za svou pubertu a jede si tak jako konstantně, můžeme vědět, s čím počítat a je to v té fázi poměrně jako už teďkom dobré, že se nám něco podařilo a tak to jako stálý už.
0: Samozřejmě rád slyším tyhle informace a zajímalo by mě, jestli taky vlastně bojujete s personálem, protože ono obecně se říká, že v tom gastru, zvlášť asi po tom covidu, tak hodně vlastně umilo lidí, kteří chtějí pracovat a samozřejmě ta práce není vůbec jednoduchá let kdy a ani na tom place třeba, tak jestli se potýkáte s nedostatkem třeba lidí nebo u vás tím, že jste třeba trošku na tom vyšším levelu, tak pořád ještě ten zájem je dostatečný a nejde to třeba tak tolik cítit.
1: Je to je dobrá otázka, možná bude taková jako rozšířenější moje odpověď. Je to, problém úplně nemáme, jo, s lidma. My ten koncept teďko máme tak, že v létě funguje třeba 300 sedacích míst, když se vezme vrchní terasa, spodní terasa, vnitřní restaurace a v zimě 90. To znamená, musíme to trošku jako koridovat a na podzim vždycky trošku upravit ten počet personálu. Hlavní sezónu nás tam dělá třeba 130 asi a teď tu mimo sezónu, tu zimu, nás tam dělá třeba 90, jo, ale jako když najde nějak jako v svoji práci a je to v pohodě. Tím pádem teď nás čeká velký nábor. Olomouc má strašnou výhodu v tom, že to je studentské město. Studenti teď dokončují vlastně školu nebo na jaře a pak většinou těch 30 lidí vždycky nějak seženem, jsou to inteligentní lidi, pracuje se s nimi dobře. Takže my problém nějak s personálem nemáme, ať už jsou to jako brigádníci nebo ty na té profesionální úrovni. A já vlastně jako moje největší činnost je vytvářet dobrý zázemí pro ty zaměstnance, jako moje. Oni potom se starají samozřejmě ty zákazníky. A já se snažím vytvářet vlastně ne restauraci pro Long Story, ale takový jako životní styl nějakým způsobem. Dobrý jídlo, hudba, komunita a design nějakým způsobem. To je tohle všechno jako propojit a pracovat s tím jako s nějakým životním stylem, do toho potom přijazovat nějaký merče a akce hudební a takhle. Takže za mě asi dobrý, nemáme problém s personálem, to je moje odpověď, rychlá.
0: No já si myslím, když to tak poslouchám, že je to vlastně i o komplexnosti toho přístupu, protože jsem možná až v tuhle chvíli třeba překvapen, jak ze široka k tomu přistupuješ, ale možná, že právě to je ten recept toho, jo, řeknu, úspěchu, protože já si myslím, že třeba někteří jiní podnikatelé to berou čistě jako jenom ekonomika a nějaký servis a to kolem je vlastně třeba až tak úplně nezajímá, nebo nemají takovou péči o ty své zaměstnance a kolegy.
1: No, tak zaplať pánbu, já si dělám srandu, jak lidi mu doporučuji každému, aby se fakt staral o ty zaměstnance, protože pro mě, jako pro majitele, je ten zaměstnanec nejvíc. Jo? Když ho nemám, tak vlastně nepokročuju dál nikam. Takže já se vlastně peču o ty zaměstnance, aby se cítili dobře a v té firmě byli spokojení, rozvíjeli se a něco spolu vytvářeli a ti to předávají potom zákazníkům a je to takový jako hezký uzavřený kruh, který se jenom rozrůstá. Vlastně taky jsme začali long story a nikdo ho neznal. Že jo? Takže vlastně tu důvěru od těch zaměstnanců jsme museli nějak získat a to sami jsme museli získat důvěru i od hostů. No. Tak ze začátku jsme to, jako jsem to dělal všechno já, my jsme tam taky, nás tam bylo asi 8 ze začátku, jak jsme začali a teď nás tam 120, takže vlastně vším jsme si nějak jako prošli, všechno jsme nastavili a v tom týmu toho vedení ještě jako furt sedí ty lidi, co to začínali před těma 5-6 lety s náma tvořit, to je fajn, no.
0: A je nějaká věc, kterou jako vyloženě nemůžeš třeba vystát, co se týká ať už nějakého přístupu, chování, něco, co prostě netoleruješ, jo, u vás?
1: Jo, já netoleruju a opakující se chyby. Jo, to znamená, že když někdo poruší nějaké pravidlo, tak přece jenom jsme lidi, do toho ještě pracujeme jako s mladýma lidma, že jo, takže jsem tam si zapařil a zapomenul se někde na diskotéce do 6 do rána s tím, že mají být 8 v práci, tak třeba jako nepřijdou nebo takhle, tak to se stát samozřejmě jako může. A mám vlastně vztah založený se zaměstnancima dost na důvěře, to znamená, že nějaká chyba se sem tam stát může, ale nechci, aby se opakovala v nějaké buď krátké době, nebo potom už nikdy, samozřejmě každý může nějak přestřelit a já to omluvím, ale když se to opakuje, tak prostě už bohužel a jdeme, naše cesty se rozcházejí potom. A to je férový, oni jako díky té důvěře, kterou já jim dávám, tak mají jako velkou zodpovědnost a ty lidi, co si to uvědomují, tak jsou za to rádi a lidi, co to nechtějí, tak spolu, jako mám tam pár lidí, co řeknou, hele, já bych byl raději, kdybych tady měl každý den napsaný papír s úkolem, ať si to můžu odškrtat a mít to. Jo? Lidi jsou různí a pak jsou samozřejmě někteří další tací, co prostě ten papír vytvoří, rádi jim to dají a pak je kontrolují a vedou. Jo? Takže tam je různá úroveň zaměstnanců nebo potřeb zaměstnanců, co chtějí.
0: A seš třeba přísnej? Takhle, dokážeš jako zvýšit hlas a...
1: Jo, to jsem. Bez toho by se to jako nedalo dělat, samozřejmě nerad to používám a když to použiju, tak to jde, tento zvýšení hlasu, tak jsou všichni v pozoru, ale stane se to třeba jednou za půl roku a když je tam ten nový tým těch lidí, tak jsem se potřebuju vědět, že to není jenom jako o tom, že jsem takový splachovací osobní, ale že přesně vím, co chci. No tam jako pro mě to podnikání je taková jako přede mnou namalovaná dálnice a já po ní jdu a všechno jako vím přesně, co chci, když náhodou někdo vybočí z té cesty bokem a jde po jiné cestě, tak na to upozorním a buď se vrátí s náma na tu cestu, nebo se s ním rozloučím. A to, že jde po jiné cestě, není jako na škodu, to se stát může.
0: Když jste olomoucká restaurace, tak logicky se musím zeptat, jestli máte na menu taky tvarušky.
1: Máme. Teďko v tuhle chvíli úplně nevím, ale tvarušky nám pomohly do jedné soutěže, protože to ochutnal režisér, měli jsme tvaruškovou zmrzlinu loupáku a ho to natolik zaujalo, že nás vlastně napsal nebo zařadil do výběru soutěže Polarechu v souboji restaurací a díky tomu jsme se tam vlastně ocitli a samozřejmě s tvaruškama spolupracujeme úzce. Těšíme se teďkom na tvaruškový festival, který bude 5. a 6. A my tam máme takový velký stánek a prodáme hromadu kilo tvarůžek a sám osobně znám majitele tvarůžek a generálního ředitele, s kterým shodou okolností dneska jsem měl schůzku, takže s tvarůžkama jsme propojení a do budoucna plánujeme nějaký ještě větší, hlubší propoj.
0: Dobře, necháme to zatím takhle.
1: Jo, necháme to zatím takhle.
0: To tajemná. Necháme se samozřejmě rádi překvapit. A tvarušky si myslím, že dost často

0: Ale jako hermelíny a tady tyhle brýčka to už žijím. A to jsou jako ty věci, co se trošku učím jíst furt a už se to učím 40 let, až to nepřichází. Ale nezavrhuju to, furt se to učím. No a vlastně mě to mrzí, že to nejím a tak tomu přistupu. Bych to rád jedl, jakože neříkám to o fuj rajče, vždycky jsem se dívám a vždycky je ta obdoba těch rajčat a v tom léče, tak miluju tu vůň a miluju s tím vařit, to je super. No, takže tak.
1: A já vidím na tvé paži, že tam máš hrášek vytetovaný. To je víno.
0: A to je vlastně, když se zaměřím na to, tak tady nějaký sekáček, víno, steak a kohout, tohle jako moje oblíbená kuchyně, co je francouzská kohout na víně, vlastně tak to signalizuje tady tohle, no, to je starý tetování. Pracovní, tohle pracovní ruka, druhá ruka je rodina a pak mám ještě pár ty zadek.
1: Dobře, ale to ten si ukážeme někdy jen.
0: Jo, nesmí.
1: A dneska bys na to pracovní doplnil i třeba něco jiného? Nebo vlastně konec konců prostor tam je, tak nevím, jestli o něčem i uvažuješ.
0: No ne, už to doplňovat tady tuhle pracovní nebudu. Asi ne, kdybych chtěl, tak už to tam je. A vlastně jsem tam se tak zamyslím, tyjo, co já bych tam dal. A vlastně teď v mojich letech možná mi přijde trošku kulkovina už tam dávat solničku nebo pinzetu, už bych to neudělal, jako to teďka, tady mám nějaký sekáček a nůž, ta doba už šla a vlastně, abych to doplnil něčím dalším, tak jsem zatím nic nepřišel a myslím si, že na nic nepřijdu, že to bude takhle, zůstane volný.
1: Mm-hmm. A čím ty se aktuálně cítíš být vlastně nejvíc, protože já jsem tě představil tím, že máš jako více rolí, tak samozřejmě člověk má nějaký vývoj, začal si jako kuchař a pak se to více třeba překlenulo do té podnikatelské činnosti. Dneska jsme se bavili krátce před rozhovorem, že třeba máš i ještě i další úmysly, jak moc chceš být konkrétní, to samozřejmě nechám na tobě. Spíš jak ty se teďka vnímáš s postupem těch let, jak člověk samozřejmě stárne, rozrůstá se to.
0: No, hele, já jsem se teď bavil s jedním kamarádem vlastně, tak u vína jsme seděli a on mi to vlastně trošku hezky jako řekl, co jsem a já jsem to jako přijmul. On vlastně mě oslovil nebo řekl, že jsem takový gastro developer a vlastně je to pravda, mě to hrozně baví, mě baví strašně tvořit vlastně ty nové podniky úplně od začátku až pro toho funkčního systému, do té funkční věci, kdy tam prostě chodí lidi. To znamená třeba ta 3-4letá škála, postavit to, rozjet to a pak to vlastně přidat nějakému mojemu zaměstnanci z pozice ředitele, že ředitel stará se o to dál. Teď vlastně takhle mám jeden, no, jsem spolumajitel jednoho hotelu v Alpách, Alpen Arnika, jsou štyřský Alpy v Bad Mittendorfu, to přímo hotel jako na svahu. Je tam velká restaurace, hotel ubytuje asi 70 lidí a tak jsem spolumajitel, vlastně jsme skupina spolumajitelů 10 a já si to od té skupiny, kde jsem vlastně jako kdyby pronajímám a provozuju to. Hotel byl ne moc hezkým stavu, já nechci říct, že příšerným, ale nebyl moc dobrý, mám ho teďkom rok a půl a to, co se nám podvedlo s tím týmem za rok a půl, tak je jako neskutečný, to je super a jsem strašně, strašně hrdej a fakt jako klobouk dolů. Takže to je teď další jedna věc, co mám a v září, 9. 10. bude oficiálně otevřené Bistro Central, což je vlastně náš další jaký mimino, poměrně velká věc, rok a půl se to rekonstruuje, předtím to byla kavárna And the Story Begins, což byla super, byl tomu jeden z nejhezčích životních projektů, který byl teda časově omezený, tak teď to bude Bistro Central, i převážně italský bistro, zaměřený na vína, dost věcí take away, to znamená sendviče, sladký, chlebíčky, a budeme dělat naši domácí pastu a bude to hodně teda sendviče, pasta, lehký víno, nahoře terasa, grilování a ono se to nezdá, ono to je jako velká věc celkem, kde to má jako dost metrů, takže tomu budeme muset věnovat hodně času, to taky bude takový 3letý projekt, kde určitě se budu teď pohybovat. Pár lidí tam bude z Long Story, ale byl bych rád, kdyby to vlastně z Long Story úplně nemělo tak moc společného. Byl to trošku jako jiný koncept, aby Long Story taky nebylo všude potom zbytečně. Samozřejmě propojíme se jako z Long Story pekárnou, protože ta si myslím, že je dobrá a že se tam uplatnění jako nějaký svoje najde. Takže na to se strašně těším. Už teď jsme ve vybavení, hledáme světla, stoly, teď v talíře jdeme řešit, takže už se to vlastně uzavírá ten kruh, který trval pomalu

0: roky, nebo já jsem v roce 2019 vyhrál tender na to, pak jsem to provozoval jako Industry Begins a teď už se to dokončuje. Tady po 6 letech se z toho stane to, co jsem vlastně já plánoval před těma 6 lety, takže super, na to se těším.
1: No, já jsem se právě chtěl zeptat na tu kavárnu, která tam byla předtím. Já se přiznám, že se mi líbila, já jsem chodil často kolem, ale nikdy jsem nebyl vevnitř. A pak se tam najednou zavřelo. A já jsem si říkal, ty, jak to, jako co se stalo?
0: To byl úplně jako fakt nejlepší počin, který jsem měl. A ty věci takhle vlastně asi osudově takhle jako fungují. Jo. Tím pádem já jsem 2019 vyhrál tender na tu kavárnu, ale byl to dlouhý boj s památkářem a ne, že by nám házeli nějak klacky pod nohy nebo takhle, ten proces prostě celkově je dlouhý. Jo. Tak jsme si řekli, muzeum umí mi oslovilo, hele Petře, jsi takový střelec, nechceš si tady něco otevřít, my budeme za 3 roky rekonstruovat spodní sál centrál a po tu dobu si tady klidně něco udělají a nesel vlastně vyřeší všechny papíry. Já říkám, je, to je prima, tak já tady udělám undergroundový Berlin, prostě něco takového, undergroundovou jako berlínskou kavárnu. A tak jsem se propojil s Pauzrem. A vytvořili jsme pro mě jako strašně krásnou věc. Bylo to totiž krásný, to bylo v tom, že to bylo fakt hezký. Bylo na to vynaloženo poměrně málo peněz, fakt jako málo, že to bylo super a s myšlenkou nějakou jako dobrou zrecyklovaný ten prostor a vlastně se jenom obouchávalo a nic se jako nestavilo a jenom pár grafitů tam bylo, takže ten koncept vypadal slušně. Na sociálních sítích měl neskutečný úspěch, jako strašně super, strašně sexy věc to byla. A produkty tam byly dobrý, jeli jsme tam naturální vína, dobrý kafe, nějaký sendviče, takže to taky fungovalo. A pak samozřejmě přišel den D, když se rekonstruoval sál, muzeum umění, sál centrál, tak nás museli odříznout od kanalizace, elektřiny a tady toho všeho, aby to mohli vlastně zrekonstruovat. Tady jsme chtěli do poslední chvíle, aby to trvalo co nejdýl, trvalo to asi rok a půl. Pak jsme to teda uzavřeli, zamáčky slzy a jdeme teďkom na centrál.
1: No a když se tam vyplatilo se to vůbec, ta investice do toho,
0: jo,
1: to
0: bylo jo. Bylo to napočítané a kvůli tomu ta investice byla natolik malá, že jsme to měli napočítané vlastně návratnost za rok nějakým způsobem, jako na nulo. Ale my jsme to chtěli udělat, i když by to bylo s tou nulou, a že jsme nepotřebovali vlastně na tom nějak vydělávat, ale prostě chtěli jsme si to osahat, chtěli jsme pochopit ten prostor, chtěli jsme pochopit to, co tam chodí za lidi. A povedlo se nám to, trvalo to rok a půl, takže se to vrátilo. Jo, fajn. Dobrý.
1: A já jsem možná přeslechl, ty jsi říkal ten termín teďka, kdy už budete mít...
0: 9.10. Máme slíbeno, že pásku přijde přestřihnout pan ministr kultury, pan Baxa a pak a my to slíbili Zdeněk Plorejch. Přijde taky, takže Zdeněk Plorejch a pan ministr kultury budou našma kmotrama, což si myslím, že je fajn, oni jsou jako oba dva dobří a ten podnik si to zaslouží. 9. října ve čtvrtek.
1: Aby nedošlo k záměně.
0: Jasně.
1: Zdeněk Plorejch je tvůj kamarád, dá se to tak nazvat?
0: No, já bych si to nedovolil takhle nazvat vůči toho, kde on je. Ano, jsme jako přátelé, dáme si pivo, jezdíme spolu festivaly, Prima Fresh festivaly, co jsou největší gastrofestivaly v Česku. Jsme tam vedle sebe, řešili jsme tady jeho boční projekt, což jsou Mama's Burger, tak já jsem tam s ním konzultoval umístění jedné té kontejnerové jednotky a jsme jako teďkom jsem se s ním viděl v pátek třeba, takže jsme v kontaktu, víme o sobě a v rámci kamarádství sem přijede nám to pomoct otevřít, takže po téhle stránce ano, nedávám mu za to nic, přijede sem a je za to rád, že nás může podpořit. Je to super člověk a pro český gastro vlastně takový Tomáš Garrigue Masaryk bych řekl.
1: Tak ta jeho role vlastně se taky vyvíjela, že on přece jenom je samozřejmě starší od tebe, ale dneska už je taky asi víc podnikatel možná, než kuchař.
0: Já ho nechci nějak jako, nebo nechci tady házet nějakýma číslama, ale já si myslím, že už jako pár let, možná už 10 třeba jako nevaří, jo. Jakože když on o sobě mluví, tak možná jednou mi dokonce říkal, přijel s nějakým Lexusem kabrioletem a říkám, tyhle mají dobrý auto na kuchaře. A říkám, ty, on vždycky mluví prostě, já už nejsem dávno kuchař, takže jo, jasně, že nevaří. Už to jako deleguje a spíš jako mediálně podporuje tu českou gastroscénu, takže už má úplně za mě jiný povinnosti v rámci toho jména, co má, a takže z té kuchyně už vyběhlo, ono se tam jako těžko dá být celý život, těch 14 hodin denně, 20 dnů v týdnu, to je fakt, jako je to náročný, a proto jsou tam různý, pozice, takže já si myslím, že Zdeněk už v kuchyni takhle jako aktivní není a Rondon je převážně před kamerama a tak. A teďkom ale dělá ještě mnohem potřebnější a důležitější věci než v té kuchyni, proto český gastro.
1: No, souhlasím jednoznačně. Jsme tady měli taky Romana Pauluse, který máme z Nifolmouci svoje bizandro.
2: Ano.
1: A bavili jsme se o vlastně kuchařích a roli v rámci společnosti, ale v rámci toho pracovního pojetí. A on mi říkal, že vlastně je to zajímavá pozice, kdy vy vlastně pracujete jako kuchaři v momentě, kdy ostatní lidé se baví. Často. No. Jo, což jsou právě třeba i večery, jsou to víkendy a tak dále, takže věřím ti, že to vlastně vůbec není jako jednoduché a kuchař, který u toho zůstane jako delší dobu, tak opravdu si zaslouží velké uznání.
0: Je to tak, no, určitě jo, určitě. Je to náročná práce, ale zase na druhou stranu těch restaurací a těch strávníků je tolik, že myslím si, že každý takový ten šikovnější kuchař nebo šéfkuchař má prostor na to, aby se nějakým způsobem zviditelnil, ať už svojím malým bistrem, ať už restaurací, anebo by teda šikovnější šéfkuchař, že to celý život těch 14 hodin dělat jako nemusí. Že potom už se to může delegovat, že to nějaký exekutiv šéf, tak tam chodí od pondělka do pátku a na 8 hodin denně a má jako jasnou pozici a práci jinou než teda u těch pánuček. Jo, tak.
1: Já si myslím, že ono nevždycky to tak samozřejmě bylo, že dneska už se dá říct, že spousta kuchařů jsou třeba i celebrity nebo influencer, jsou prostě známí. A dřív, aspoň jak já jsem to vnímal, tak to byli lidé, kteří byli v tom Rondonu někde vlastně ani
2: úplně zašel, že existují.
1: No. Nikdo vlastně nikdy nevěděl, pouze lítali ty talíře z té kuchyně, jo, tak si myslím, že se to pak změnilo a právě i v Zdeněk Pourek na to má velkou
0: zásluhu. Určitě, jo.
1: Jako nebát se vlastně i třeba jako kuchařit mezi ty hosty a tak dále, až samozřejmě to potom končí někde u těch televizních pořadů a show, které si myslím konec konců, že taky velmi pomáhají vlastně tomu vašemu řemeslu, dělají ho podle mě atraktivní, takový sexy, že člověk se nemusí třeba stydět za to, že je kuchař.
0: No, tak ta doba, kdyby se člověk měl stydět za to, že je kuchař, si myslím, že už je třeba tak 15 let pryč, no 10-15 let v mojich očích, jo. A když se vlastně podíváme, tak vše, co sem všechno jde vlastně z Francie, z Anglie a takhle, tak jako nás čeká, nečeká jako škaredá doba. Ti kuchaři tam jsou brany jako naprosto celebrity, vznikají jim další a další pořady, mediální prostory a vlastně pomalinku to jde k nám, že jo. To, co tady bylo ve Francii Masterchef, tak už teď u nás funguje kolik, 7 let vlastně a je to dost atraktivní věc. Pak jsou tady po Reichosovu restauraci, tak to je vlastně vzaný, to bylo převzaný z Anglie, to dělá Gordon Ramsay, potom Hell's Kitchen, to jsou všechno věci, co vlastně fungují ve světě a přechází k nám a ti kuchaři se stávají furt slavnější a slavnější. Na mě vlastně možná někdy moc.
1: A kdo je moc slavný na tebe?
0: Já si ne, takhle, jako ty slavní, co jsou, tak ono jako je to okruh těch 10 kluků třeba, tak ti si to zaslouží, ale ti méně slavní za sebe dělají prostě slavní a ještě jako poukazují na to, jak prostě kuchařina je jaderná věda a měli by být ještě víc a víc a víc ohodnocení a víc o nich psát a víc titulních stránek a takhle. Já bych na to šel jako pomalu a podle zásluh asi. A o tom, kdo tady tohle takhle má, určitě teďko nebudu říkat ty jména. Já nejsem moc kritický, nechám se to jako spíš pro sebe, tak se jako, tady, jako můj pohled, ale nikoho mu jako neříkám, tam to je debil kvůli tomu, že chce být moc viděný a tohle.
1: Existují třeba nějaké beefy, teď ti nemyslím jako toho fězí, ale no. Třeba nějaké nezhody nebo nějaké rozepře třeba mezi kuchaři?
0: Jo, jsou a vlastně. To je takový, já to za mě beru jako typ marketingu. Jo. Prostě ten, kdo se chce nějak zviditelnit a trošku mu moc nejde vaření, nebo trošku mu moc nejde provozování restaurací. Jeden takový kuchař mezi náma je, ten vždycky něco otevře za rok, za dva to zavře, ale jde nejvíc slyšet na těch komentech, na těch sociálních sítích a takhle, takže já jsem takový v rámci tady tohohle pokornej, nikdy nic nekomentuju, ale kluci se mezi sebou tak dotahujou a tohle. Že jo, a myslím, že to je jako způsob marketingu. nějakým způsobem být viditelný kvůli tomu, že hejtuju. No. Je to povaha, možná i jako nějaký marketingový nástroj za mě.
1: Tak působíš jako velmi klidný člověk. Já jsem viděl, že ty taky jezdíš na ryby.
0: Jo.
1: Tak je to možná třeba i díky tomu, že to je tak nějak ruku v ruce, že samozřejmě na těch rybách člověk asi vypne. Já si přiznám, že nejsem rybář, ale máme svým okolí kamarády, a kteří rybaří pravidelně, a to samozřejmě není věc, kam jdeš na hodinu, že jenom samozřejmě někdy asi může být, ale většinou ten člověk stráví více času té vody a je vlastně taky v klidu a co mě potichuje, tak nějak třeba i sám se sebou nebo nějaké malé skupince lidí maximálně, tak no.
0: My máme nějakou partu kluků, s kterými tady jezdíme pravidelně, známe se strašně dlouho a já spíš jako mám rád přírodu, než jako rybaření je bezva, to je fajn, to jezdím jako pravidelně, kluci teda jezdí mnohem častěji než já, ale spíš jako vypnout, ale ta klidnost možná, kterou já vyzařuju, je prostě už asi tím jestli jako věkem, nebo možná hodnotama nějakýma, stejně, když se budu stresovat a řvát, tak nikomu nic nepomůžu. Na rybách jsem nebyl teďkom asi 5 měsíců, takže vycentrovaný z ryb nejsem, jako nějak, že bych byl včera, teda chystám se možná zítra nebo pozítří po půl roce, a protože jsem byl dost času mimo Česko teďkom v zimě, a takže to spíš jako nemá důvod být nějak jako rozlazený a naštvaný, a to, takže to už mám za sebou, taky jsem byl, jak jsem byl mladší, tak jsem byl v Praze jako šéf kuchař, měl jsem pod sebou asi 20 kuchařů v tom podniku a všichni byli asi starší, tak tam jsem byl jako urputnej a furt naběhlá žíla, furt jsem řvál a tohle. A pak mi to úplně jako přešlo, říkám si jako proč. Jo?
1: Ty jsi byl také v zahraničí, v různých i státech, nebyl pouze jeden, a zajímalo by mě, jestli je to nějaká cesta, kterou si musí projít každý kuchař, to znamená, že vlastně je lepší vycestovat do zahraničí, navnímat tam ty zkušenosti, tam ty zvyklosti, to, jak to vlastně chodí, kolikrát poměrně tvrdou školou vlastně přijít k těm zkušenostem a pak se třeba vrátit do Česka a tohle z toho aplikovat, než, já nevím, se tady vyučit a nastoupit, byť v nějaké třeba dobré restauraci české, ale že to třeba není tak obohacující, jako když člověk vyjede za ty hranice.
0: Jasně. V momentu, kdy já jsem tady tohle jako vlastně absolvoval, tak to bylo třeba před 15 lety, možná i díl, ne, to bylo jako před 20. A 15 až 20 let a ještě to jako nebylo, tak já jsem takový, já kazím takový ty ideální mýty o kuchařích a tu krásnou cestu, já jsem nikdy nechtěl vařit. Jo. A pak mi to nějak začalo jít. A jezdil jsem tady po celém světě, ať už je to Kanada, Brazílie, Argentina, Filipíny, Bali, tak všude tady těchto destinacích jsem vařil, ale vařil jsem tam kvůli tomu, abych měl na jídlo a užil se nějakým způsobem. No, to znamená, že jsem tam nejel na stáž do michelinské hospody a mohl jsem si dovolit být tady 3 měsíce bez platu a učit se nějakých nových technikách a takhle. To vůbec. To jsem potom vařil 6 let v Rakousku, to byla moje největší životní vojna, se kterou jsem měl místo vojny jako takové. Tam jsme začínali v 7 ráno, o 6:30 ráno, končili v 10 večer každý den prostě v celou sezónu. Když začala sezóna 1. prosince, skončila, já nevím, 15. dubna. Byli jsme tam pomalu jenom já sám v kuchyni na horské chatě v Kitzbühelu. A tak to bylo jako očisté, to bylo hrozný, to bylo úplně jako hrozný. Ale tam jsem se naučil všechno vlastně, jako rychlost, pokoru, přemýšlení, který jsem pak uplatnil někde jinde, ale nenaučil jsem se tam jako skvělý demiglaza nebo jak nejde udělat vývar. Jo? To potom prostě přišlo časem, jak jsem začal vařit v pražských restauracích a jak říkám, to vaření není vůbec žádná jaderná fyzika. Ten člověk prostě nad tím musí přemýšlet, to je jak malování, prostě kloubí nějaké textury, barvy a tak tady se kloubí chutě, akorát každý člověk potom, no, ten kuchař musí vědět, jak se co chutná, jak co chutná, když se teplně zpracuje česnek, tak může mít až 3-4 chutě úplně jiný, s tím se pak pracuje dál do toho jídla. Je taký Lego, taková skládačka prostě chutí a technologií a to se člověk naučí praxí za 10-15 let třeba, bez toho to taky nejde, takže tady pro mě ty rychlejší kuchaři ne, že neumí vařit, ale musí si prostě projít vším, ať už je to stres v té kuchyni a to jsem ve světě úplně nedostával. Já jsem tam prostě dělal v normálních hospodách, jako je tady, já nevím, umořit se třeba nebo něco takového, neříkám, že to je špatný, že to je dobrý, je to prostě v pohodě, super pivo, dobrý jídlo, ale žádný úplně jako zázrak se tam člověk nenaučil, tak takový já jsem měl stáže ve světě, potom samozřejmě, když jsem byl v Jižní Americe, tak jsem pracoval s tím nejkvalitnějším masem, hovězím. A to jsem zase tady nedostal, protože bylo extrémně drahý, jo, a nechávali se tam pro sebe. Jo. Takže kde jsem byl na Bali, tak tam byly prostě čerstvé ryby a taky se k ním těžko jako dostanu, jo, nebo morským plavkům.

0: A ty děláš třeba i nějaké takové eventy?
1: Jo. Dělám, mám svých pár klientů, dělám jednomu osobního kuchaře, teda pro mě třeba nechá posílat letadla, abych mu vařil na zámku nebo takhle. On působí po celé České republice, teda po celé Evropě. Tak to je fajn klient, tomu vařím 13 let, je to takový inspirativní, strašně hodný člověk. Tak tomu to dělám rád. Pak když jsou akce, tak já to zase nedělám úplně tak drze za ty peníze. Jako když je to samozřejmě nějaká velká skupina finanční nebo jakákoliv a chce si mi tam pozvat na vánoční večírek, tak tam neřeknu, nejsem srdce, tam neřeknu, jo, já vám to udělám, tak protože no, a to ne, tam se samozřejmě nechám dynamicky zaplatit, jo. To jo, ale že to nově otevírající podnik, který se potřebuje zviditelnit, nebo cokoliv prostě, nebo se hostujeme navzájem, tak za to si prostě nic nebereme, jo, teď třeba kluci v Praze kamin otvírali nějaký podnik, tak jsme tam jeli a udělali jsme tam akci vlastně za nic úplně, teď jsme se bavili s Michalem Gujetem Miura, že prostě budeme vařit a taky to je, že on přijde ke mně, my přijedeme tam a nechceme pak zase jako podniky prostě, který si mě přímo najmou, protože majitel má 50 a chce pozvat své kamarády, tak tenhle. No, je to jak všude, všem.
0: Jo, funguje tam ta reciprocita, což je určitě fajn jako slyšet, že vlastně je taková jako komunita, když mám žádnost, každou se nebrat jako konkurenti, ale no, to je velmi dobrá zpráva. Mimochodem, já jsem viděl, že jsi měl na Instagramu tak nějaký fotky s panem prezidentem. Tak
1: jo, no, to bylo vtipný, ty. Pana Pavla podporu, nebo byl jsem jeho volič, jinak jsem jako politicky nějak se jako nezveřejňuji co a jak, ale tady tohle, jo, to mi nevadilo a shodou okolností během 2 měsíců po jeho zvolení jsem byl s ním 3x a 2x mu z toho vařil. Jednou jsem byl na americké ambasádě domluvat jednu akci, tak tam teda se nachomitl, tak jsme se tam vyfotili. Pak jsem byl na tom na Smetanově Litomyšli, tak tam jsem mu vařil přímo v prezidentském stanu. A potom hned po zvolení si přijel k nám na Segedin do Longu. To bylo vtipné. Přijel zela a celá ulice se zastavila. Přišel, dal si malý pivo Segedin, podepsal nám mídelák a odjel. To bylo hrozně milý. To bylo jako fakt takový hezký zážitek. No.
0: A to mě zajímalo, jak to vlastně funguje, když prezident dostane hlad a chce se někam jako najíst.
1: Tak... No, tak je to ohlášený 24 hodin dopředu, kdy dostane hlad.
0: Jo.
1: No, přijdu učit do kuchyně normálně komando, vezmou ti vzorky, podívej se na všechny nouzové východy, co a jak, a pak přijde, jak přijde ten den D, tak za to zastavili celou ulici Koželuskou, co je vlastně před Long Story, přijel tam prezident, vyskákal 20 lidí kolem něho a vlastně mu zavřeli celý provoz a on vstoupil do restaurace, vzali vzorky jídla, co jedl a tohle asi jako hele, mám chuť na mekáč, zastavte mi, tak nevím, jestli to je. Možná někdo z ochranky by musel vystoupit jako kamufláž, koupit to a donést mu to, jo, ale jinak tady tyhle všechny věci byly jako extrémně dopředu nahlášeny.
0: To má na drive, že by se to je zajímavý, teda vůbec jako vidět to z toho vašeho pohledu, z tvého pohledu ve smyslu té kuchyně a toho podniku, co to všechno pro ně znamená. Mimochodem, co lidé mohli tam sedět, jo, veřit?
1: Jo, oni potom to otevřeli a vlastně zadní část Long Story uzavřeli, ale pan prezident je takový, že to nechce mít úplně uzavřený, že prostě chce, aby do té hospody nebo do té restaurace chodili, nebo v našem případu, aby tam chodili lidi, když přijel až předchozí pan prezident, tak ten si to nechal celý uzavřít a nikoho tam nepustil. Úplně jako celý brány a všechno. No, takže to je asi o člověku, no jinak.
0: Určitě.
1: Kdo je chce, že ale to víme.
0: Ale že vyloženě měli jako ochutnávače, jo, který teda jako ochutnali
1: se. Ne, oni si vzali vzorky jídla. Jo, on to, co jedl, vlastně, kdyby se stal nějaký průsled, jako ochutnávače, ne, to ne, ale vzali si, vyzorkovali si všechno jídlo, pití, co vlastně on měl, poslali nebo ani to neposílili do laboratoře, nechali to tak, kdyby náhodou se cokoliv stalo, tak, aby to měli u sebe a mohli poslat do laboratoře.
0: Aby se patrol jako po té příčině.
1: No.
0: A co mi se stalo, tak se najedli dobře, že?
1: Jo, najedl se dobře, poděkoval nám a to, a fajn, to bylo.
0: A zaplatil?
1: Jo. Já jsem říkal, že to je to jako trapný, ale říkal, že ne, my zaplatíme, my musíme platit, my se nemůžeme nechat zvát. To je samozřejmě ta výzva k tomu, že ho rádi pozveme, tam byla z naší strany, ale on to musel odmítnout.
0: Znamená to pro tebe něco, tady tohle setkání?

0: Ani nebo že vůbec jako vybral.
1: Je to taková hezká, je to milý, je to jako, je to milý, já si myslím, že kdyby mi dědeček ukázal fotku, jak vařil panu prezidentovi a drží jako se s tím kolem ramen nebo podává si s ním ruku, tak je to, tak by se mi jako vnoučatu na to hezky dívalo a takhle s tím pracuju já. Možná, no.
0: A tak vnoučata zatím nemáš?
1: Vnoučata nemám, ale tak snad jednou budou a možná tu fotku uvidějí, takhle to beru. Takže jo, je to fajn pocit, já jsem rád.
0: Máš třeba před sebou nějaké výzvy nebo něco, ne, nějaké třeba mety, milníky, něco, co se vlastně, že tak řeknu, možná ani nedá jako koupit, že člověk vyloženě k tomu musí dospět, až jako třeba právě to setkání s tím prezidentem, nebo to, že se u vás zastavil, jestli máš něco takového, čo bys třeba ještě chtěl dosáhnout, co by byla taková pomyslná.
1: Já jako takhle, kdo má malý cíle, má malý výsledky, to je jako jedno moje životní mot. Samozřejmě malý výsledky nejsou na škodu a malý cíle taky ne, ale já mám vždycky jako jsem je měl velký. A nějak se mi to dařilo asi a určitě mám něco, co bych jako čeho bych chtěl dosáhnout. V tom gastru jako takovýho bych chtěl dělat furt dál hospody, kvůli tomu, že mi to baví a chci, aby lidi dobře jedli. Fakt to není úplně náročný, člověk musí být akorát na správném místě, být pod sebou nebo dělat to se fajn lidma, takže vlastně bych chtěl vytvářet podniky, kde se dobře člověk nají a nebude si kazit jako zdraví, to je něco takového. A pak bych chtěl udělat největší ples v Česku. Za pár let třeba. Vůčit si úplně jak nějaký zámek nebo něco udělat, tam nějakou jako šílenost. Já jsem měl pop-upovou restauraci Forbidden Taste a ta byla vyhlášena jedna mezi 15 nejlepšími pop-upovými restauracemi na světě. Vařili jsme všude, vařili jsme v metru, v divadle, na střechách baráku. Já jsem šel vařit ve vězení, v prázdném bazénu. Ale vlastně nepoužívali se talíře, místo čištíku třeba byli tanečníci, tak začali tančit uprostřed. A tak jsme dělali všechno. A ty lidi to hrozně bavilo, on to úplně jako milovali. Tím pádem, když vlastně si vytáhnou takový ty restaurační typické prvky a vloží se do toho něco jiného, jako nápad, vtip a propojí se to s tím plesem, tak by to mohlo fungovat jako skvěle. A udělat to jednou a pak to úplně jako zničit, už to máte.
0: No to asi teda nebude v Olomouci, předpokládám, když
1: musím. Asi právě chtěl, tyjo.
0: Chtěl jsi?
1: Jo, ale jako teďkom se bavili, tak jsme se bavili o těch místech, tak já jsem chtěl, aby to byly dva plesy, jeden byl v Olomouci a druhý v Čechách, aby to byla jako Morava a Praha. Chtěli jsme to udělat 2-6 s Petrem Miráskem, s pořadatelem vlastně Prima Fresh Festivalu, ale jdeme, já nevím, jestli jako největší ples v Česku, ale prostě ničím jako extra zajímavý, nevím, samozřejmě každý ho hodnotí jinak a Jirka ho bude hodnotit jako nejlepší a Petr jako nejhorší, jo. Takže jako takový můj sen je udělat nějaký jiný ples a to, jak to dopadne, jestli nejlepší nebo nejhorší, vlastně nevím, ale jak prostě jiný hezký ples, který si řekne, wow, aha, tak jo, pojď to udělat znova, a já nejdem. No třeba v Luna Parku ples, no já nevím, něco takového, jo, jak by si víš, že uvidím, co, jak. Ještě bude. Takový nápadů jsem měl vždycky dost a vždycky to jako nějak vycházelo. A i tady už jsem něco dělal v Olomouci, jako šílenýho. Naposledy mi přivezli sanitkou zafašovanýho, když jsem měl kanilu. A to byl jako vstup do takové bizarní a degustační večeře. Tak takový bylo antré, takový byl úvod třeba. To je tyhle věci mě baví. Jestli jsou to cíle životní nebo hry nějaký, nevím, ale tak jako bavit se furt tím gastrem a dávat tam taky jako ty nový teče, co ještě člověk nikdy neudělal, tak vlastně to, tak to je fajn.
0: A je to asi potřeba, že? Vnímám to jako možná, jak o tom mluvíš, takový náboj, aby to prostě nezevšednilo ta práce, aby to nebyl takový nějaký stereotyp, jo.
1: Je to strašně potřeba, potom ten člověk dostane možná někdy jako potlek, že mu dlouho něco nevymyslel, ale je potřebuje se držet na tom vrcholu nějak mezi těma ostatníma, aby byl viděný. A takže, ale já z toho nějaký jako strach nemám, když to přijde, tak to přijde, prostě taková nějaká muza a když to přijde, tak je to dobrý, když něco rok nepřijde, tak nic nepřijde, když rok nepřijde, jako mám kde čerpat z těch standardů, co jsou jako daný a teďkom vlastně jsme přímo se Šimonem Pelikánem z Zoologii řešili jednu krásnou akci, která teda bude a to, jak bude, tak to bude jako ojedinělý. To tam ano, máme ji v šupliku a akorát včas ji vytáhneme a budeme ani makat ve příští rok.
0: To je to, o čem si mluvil, že se z mnou dneska omluvil.
1: Přesně tak.
0: No. Mm-hmm. Kolik máš vůbec volného času takhle, mimo teda pracovní věci všechny, když si odmyslíš, že máš třeba čas sám na sebe nebo na nějaké své koníčky? Nebo
1: já jsem to vlastně to podnikání začal dělat kvůli tomu, abych měl ten čas. Jo? Já jsem samozřejmě jako nějakou dobu to bylo drasticky, musel jsem tam být pořád ponořený, ale vyjít ten podnik jako jednou optikou a to jenom mojí zase nedá. Tak já mám nějaký tým lidí, manažerů, s kterýma to vedu a tím mi v tom pomáhají a já si toho volného času teďku, jak mám ty malé děti, chci ukrojit co nejvíc, ať můžu být s nima, protože potom, jak jim bude 15, 16, tak budu mít svůj život, který mi nebudu zasahovat, ale teďka mi ještě 9 a 8 je furt dobrý, furt je můžu žít ven na kolo, no, zakupat si míčem nebo na ryby třeba, takže se jim snažím dost věnovat, to znamená, že anebo celkově ten život si snažím nastavit tak, abych byl spokojený a součástí toho je i volný čas, takže vedu si spokojený život s volným časem, který potřebuju.
0: To jsem samozřejmě rád, že to říkáš a no ne, každý to tak má, přece jenom když se pak vrhne do té podnikatelské role, velmi často to sebou nese různé starosti a vlastně toho času je možná paradoxně ještě míň.
1: Ano.
0: On možná zase je třeba hodně nebo více peněz, když to tak řeknu, a člověk si může jednou ten čas prostě.
1: Je to tak, tak já kdybych byl v té kuchyni 20 dnů v měsíci místo šéfkuchaře, tak ušetřím poměrně hodně peněz, které ještě nestihnu stejně užít. Takže ano. Vlastně je to rozšíření toho týmu a je to tak, jak říkáš.
0: No. No, obecně jedna z prvních hodin v ekonomii je to, že my vlastně směňujeme náš volný čas no, za tu bilanci, lomeno za ty peníze a ano. Když bys tam byl 24 hodin denně, tak budeš mít vlastně nejvíc peněz, ale nemáš kde kdy utratit, že?
1: Přesně tak.
0: No, že možná taky takový kolečko, ve kterým občas někdo jako ujízne a pak si kolikrát tak ťukám na čelo, no, že? A vidím lidi, že mají hodně peněz nebo vysoké postavení, ale už několik času tam jako tráví, jak si říkám, tyjo.
1: Je to možná zábava, já takový lidi jako znám, on tím žijí. Úplně, jako oni to teda jako vydělají ty peníze, mají je, ale chcou furt budovat a tvořit dál. Jakože fakt je to taková až jako posedlost možná jako u některých a neumí nic jinýho. A vlastně, jestli to dobře nebo špatně, mi je jedno. Já to jsem rád, že já to umím.
0: Určitě, je to důležité. Super, já si myslím, že jsme probrali spoustu témat. Máš určitě dneska ještě nějaký další program, takže já bych ti chtěl poděkovat za to, že jsi našel čas a prostor a dorazil sem k nám za náma do studia. Ještě než se rozloučíme úplně, tak já mám pro tebe takový malý dárek, takže máme takové naše originální červeno-bílé ponožky. Ona jede, takže to je jak taková vzpomínka na to, že jsi dnes byl tady nás na interview, protože samozřejmě už jsi absolvoval více, tak věřím, že aspoň tohle bude nějaké.
1: Kamilí, to je moc hezký, děkuju. Ne na každém interview dostávám ponožky nebo nějaký dárek, takže to je tohle si vážím, děkuju moc krát.
0: Já taky teda ještě jednou děkuju, nezbývá, než se rozloučit s našimi diváky a posluchači, takže přátelé, děkujeme, že jste dokoukali tohle rozhovor až na úplný závěr. My se na vás budeme těšit zase velmi brzy dalším inspirativním hostem, no a do té doby se mějte hezky. Ahoj.
1: Děkuju, nashledanou, ahoj.
2: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Rádio Metropole.

0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
3: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
4: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropole.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Jsou tady další zprávy na naší vlně. Šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům, je po roce zpět. Rádio Haná ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Rádio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu i mediální podpora. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu v Prostějově o délce plánovaného bazénu. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. ČTK to sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová. Olomoucký kraj vyhlásil nový ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Zapojit se mohou firmy, obce a organizace, které svou činností a aktivitami rozvíjí region, berou ohledy na životní prostředí a společnost, kde působí. Sport. České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoro nad Slovenskem 8-3. S plným počtem 4 bodů vedou tabulku skupiny B a zajistili si postup do sobotního semifinále. V pátek ještě budou hájit první místo v duelu se Švýcarskem od 16 hodin.

0: týdne pak přinese výhledově mimo teploty okolo 20 i bousky s deštěm.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás fér jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho!
6: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Random flashback.
4: Metropole.
3: Flashback.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: Kaufland.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
5: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntál. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
8: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: nám je můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kde se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Kurátor i uznávaný fotograf, to je Jindřich Štrajt, který letos slaví kulaté 80. A Olomoucké muzeum umění u této příležitosti pořádá speciální výstavu. Jak píše Report.cz, k vidění bude od 21. května a půjde o unikátní dvojportrét tohoto oblíbeného fotografa.
3: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Olomouc aktuálně.
2: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnoha set kilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí šumperský rej.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
1: Rádio Metropole.
4: V noci konečně taky na Moravu dorazili vydatnější deště, tak co, pršelo i u vás? Víme, jak bude, sváteční pátek nabídne víceméně zamračenou oblohu, odpoledne ještě sem tam nějakou tu přehánku. Teploty se dneska nedostanou na 20, nejčastěji budou od 15 do 18 stupňů. Ovšem o víkendu to i díky sluníčku povyskočí na 22 až 25. Letnější hodnoty se pak očekávají hlavně v neděli.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břesově. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Těšíte se na sezónu?

0: Apka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke Dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
11: Tohle je
12: Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
4: Včera začaly švédské hokejové hry a česká reprezentace na úvod zabodovala. Porazila domácí tým 3-1. Další zápasy hrajeme o tomto víkendu. V sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcarskem. Dál sledujeme a fandíme.
5: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole.
6: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dneska proměnlivá oblačnost a teploty zhruba do 20 stupňů. O víkendu to bude víc, v sobotu 22, v neděli tam cinkne i letních 25. A taky se víc bude ukazovat sluníčko, takže o víkendu můžeme vyrazit třeba na výlet. A co bereme sebou? Rozhodně nějakou tu vodu, opalovák i repelent proti klíšťatům.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
1: Muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: V Tík najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Těš

0: Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
8: Tohle je Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Poslouchejte dál. S námi víte, co se děje. Včera začala Dvořákova Olomouc. Festival letos nabídne klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jiří Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta Muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce i finanční a mediální podpora.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
1: Sport.
2: Přesně za týden začíná hokejové mistrovství světa. Na úvod příští pátek večer si dáme zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že sluníčko si dává na čas. Možná se ukáže odpoledne a k večeru. Na obloze máme dál převážně proměnlivou oblačnost, ovšem srážek prý bude minimum. Lokální přehánky se vyskytnou především na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech. A jinak teploty dnes do 20 stupňů, o víkendu to pak povyskočí na nějakých 22 až 25.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Taky během prodlouženého víkendu si dáváme pozor na rychlost. Třicítku musíme dodržovat v Olomouci, například na Svodnosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Blízkách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut. Tak šťastnou cestu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
6: Víc muziky. Víc energie.
1: Víc energie.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropol.

0: to. Představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V CZ.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
4: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Tohle je Radio Metropol.

0: Zase zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
3: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
7: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
8: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
9: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
8: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
10: Radio Metropole.
11: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
12: Teda skoro na přání.
11: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
13: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že posloucháte. Máme tu pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. Sváteční prodloužený víkend může přivést na svatý kopeček davy lidí. Pokud se chystáte navštívit zoo nebo baziliku a pojedete autem, měli byste vědět, že parkovací kapacity na kopečku můžete sledovat online. Odkaz najdeme na webu report.cz. Jinak doporučujeme jet do Olomouce vlakem a pak autobusem číslo 11.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne neděle 10. května v Přerově. Bude patřit nejen všem maminkám, které mají svátek, ale také oslavám významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let. V parku Michalov mimo jiné zažijeme středověk. Víc informací nejen o letošních oslavách najdeme na webu Přerov.eu. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
0: Sport.
3: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: V noci konečně taky na Moravu dorazili vydatnější deště. Tak co, pršelo i u vás? Víme, jak bude. Sváteční pátek nabídne víceméně zamračenou oblohu. Odpoledne ještě sem tam nějakou tu přehánku. Teploty se dneska nedostanou na 20. Nejčastěji budou od 15 do 18 stupňů. Ovšem o víkendu, to i díky sluníčku, povyskočí na 22 až 25. Letnější hodnoty se pak očekávají hlavně v neděli.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova, provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června a připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břesově. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: Těšíte se?

0: 3 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allplanu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: to taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metro

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Kurátor i uznávaný fotograf, to je Jindřich Štrajt, který letos slaví kulaté osmdesátiny. A Olomoucké muzeum umění u této příležitosti pořádá speciální výstavu. Jak píše Report.cz, k vidění bude od 21. května a půjde o unikátní dvojportrét tohoto oblíbeného fotografa. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Olomouc aktuálně.
2: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazí

0: jít můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnoha setkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí šumperský rej.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
1: Rádio Metropole.
2: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dneska proměnlivá oblačnost a teploty zhruba do 20 stupňů. O víkendu to bude víc, v sobotu 22, v neděli tam cinkne i letních 25. A taky se víc bude ukazovat sluníčko, takže o víkendu můžeme vyrazit třeba na výlet. A co bereme sebou? Rozhodně nějakou tu vodu, opalovák i repelent proti klíšťatům.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci jim je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
2: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové. Která z dívek získá titul? Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v Galerii Šantovka. Buďte u toho.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Kaufland.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
2: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
4: Tohle je
5: Radio Metropole.

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
0: Sport.
3: Včera začaly švédské hokejové hry a česká reprezentace na úvod zabodovala. Porazila domácí tým 3-1. Další zápasy hrajeme o tomto víkendu. V sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcarskem. Dál sledujeme a fandíme.
4: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742.

0: 27. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude, víme, že sluníčko si dává na čas. Možná se ukáže odpoledne a k večeru. Na obloze máme dál převážně proměnlivou oblačnost, ovšem srážek prý bude minimum. Lokální přehánky se vyskytnou především na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech. A jinak teploty dnes do 20 stupňů, o víkendu to pak povyskočí na nějakých 22 až 25.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Taky během prodlouženého víkendu si dáváme pozor na rychlost. Třicítku musíme dodržovat v Olomouci, například na Svodnosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
2: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
3: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
2: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslavné vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
12: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
17: Tohle je
18: Radio Metropole.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Poslouchejte dál. S námi víte, co se děje. Včera začala Dvořákova Olomouc. Festival letos nabídne klasiku, jazz i

0: balkánske rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jiří Korn. Kompletní program festivalu najdeme na Dvořákova Olomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce i finanční a mediální podpora.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
1: Sport.
0: Přesně za týden začíná hokejové mistrovství světa. Na úvod příští pátek večer si dáme zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: Ty přeháňky, teploty kolem 16 stupňů Celsia, maximálně 20 na sluníčku. Noční teploty spadnou až k 5 stupňům. Sobota a neděle převážně polojasná, místy oblačná s přeháňkami, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Užíváme si prodloužený víkend, buďte s námi.
1: Rádio Metropole, za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady D48, když jedete z Běločína na Nový Jičín, kilometr 19, v pravém pruhu odstavené auto. Halenkov, Vsetínsko, Papádu, cyklisty, záchranné práce, na místě jsou zdravotníci. Pokud jedete na Blanensko, Rudice, tady neprojedete ulicemi Na Újezdě a Olomoučanská kvůli opravám silnice. Sváteční hlídky jste viděli z Vyškova na Zouvalku, na exitech Kroměříž západ a východ, majáčky z Přerova směr Trnávka a Týn nad Bečvou, stojí na D35 na obchvatu na úrovni letiště Olomouc Neředín a po cestě ze Svitav na Opatovec. Taky ve svátek dobře dojeďte.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Dělali pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky, pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
6: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
9: To snad ne, já se na to vys**l. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
12: Tohle je
13: Radio Metro.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
2: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: Ufland.
1: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
7: Rádio Metropole.
8: Tvoje odpoledne.
7: Tvoje rádio.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že posloucháte. Máme tu pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. Sváteční prodloužený víkend může přivést na svatý kopeček davy lidí. Pokud se chystáte navštívit zoo nebo baziliku a pojedete autem, měli byste vědět, že parkovací kapacity na kopečku můžete sledovat online. Odkaz najdeme na webu report.cz. Jinak doporučujeme jet do Olomouce vlakem a pak autobusem číslo 11.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne neděle 10. května v Přerově. Bude patřit nejen všem maminkám, které mají svátek, ale také oslavám významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let. V parku Michalov mimo jiné zažijeme středověk. Víc informací nejen o letošních oslavách najdeme na webu Přerov.eu. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
1: Sport.
3: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Teplotní rekord pro dnešek 27,5 stupně Celsia jsme měřili v roce 2024. V roce 1782 bylo téměř minus 2 stupně Celsia. Průměr pro dnešek je 11 stupňů, ale počasí je nadprůměrné. Dneska skoro jasno až polojasno, místy přeháňky, teploty kolem 19 stupňů. Zítra hodně podobné, vlastně celý víkend bude kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Čekáme přeháňky a pozor, v noci docela zima, 4 až 6 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Taky v pátek 8. května sledujeme, co se děje, vysíláme živě. Policejní hlídky v Olomouci na Holické stojí na obchvatu D35 u Molky na D46 od Olomouce na Prostějov. Při sjezdu do města a hned taky na Konečné a u Držovic. Majáčky jste viděli v Kroměříži na Kojetínské a taky na exitu Kroměříž Východ. O kousek dál směr Hulín Západ. Policejní auto stojí taky na D1 mezi Lipníkem nad Večvou a Hranicem.

0: Ještě pozor na D48 u Bělotína na Nový Jičín, 19. kilometr, odstavené auto. No a průjezd se zvýšenou opatrností v Halenkově na Vsetínsku po pádu cyklisty se zraněním. Stále probíhají záchranné práce. Pokud míříte do Rodic, na Blamensku tady trvají uzavírky v ulicích na Újezdě a Olomoučanská kvůli opravě silnice. Dobře, dojeďte.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
3: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
12: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
13: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
14: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
15: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
16: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
17: Tohle je Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Kurátor i uznávaný fotograf, to je Jindřich Štrajt, který letos slaví kulaté osmdesátiny. A Olomoucké muzeum umění u této příležitosti pořádá speciální výstavu. Jak píše Report.cz, k vidění bude od 21. května a půjde o unikátní dvojportrét tohoto oblíbeného fotografa. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Olomouc aktuálně.
2: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnoha set kilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej.

0: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
1: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost, deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maxima 14 až 19, v noci 8 až 3 stupně.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady i v pátek 8. května. Policejní hlídky jste viděli v Olomouci na D35 na obchvatu a je to mezi Velkým Týncem a Nedvězí. Majáčky měří mezi Kožušany, Tážaly a Drahlovem u Charvát. Policie mezi Hulínem a Kroměříží na D1. Hlídka na rovince na dálnici mezi Drysicemi a Vyškovem. A uniformy jste viděli taky v Šumperku, kousek od depa za Kruháčem od Zábřežské. Pozor ve Vizovicích s omezením na Tyršově a Slušovské a přímo na Masarykově náměstí. Probíhá tady cyklistický závod. Pokud míříte na Vsetínsko do prostřední Bečvy, připravte se na kyvadlový provoz řízený semafory. Taky v pátek dobře dojeďte.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá baráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
11: Tohle je
12: Radio Metropole.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
0: Sport.
3: Včera začaly švédské hokejové hry a česká reprezentace na úvod zabodovala. Porazila domácí tým 3-1. Další zápasy hrajeme o tomto víkendu. V sobotu proti Finsku a v neděli se Švýcarskem. Dál sledujeme a fandíme.
4: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Na sebe.
5: Místy přeháňky, teploty kolem 16 stupňů Celsia, maximálně 20 na sluníčku. Noční teploty spadnou až k 5 stupňům. Sobota a neděle převážně polojasná, místy oblačná s přeháňkami, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Užíváme si prodloužený víkend, buďte s námi.
0: Rádio Metropole, za volantem.
5: Taky v pátek vysíláme rychlé dopravní zprávy. Majáčky jste viděli v Olomouci za Moposem u rezortu Krásná Morava. Stojí v Olomouci na Tovární, na D35, na obchvatu u Molky, na úrovni Nedvězí, na viaduktu D46 u Prostějova, v Prostějově konkrétně na Okružní, z Vyškova na Brněnské, když vyjíždíte ven po Staré, policejní hlídku hlásíte z Kroměříže u Kojetínské ulice, z hranic u Lipníka nad Bečvou a ještě pozor v Kroměříži na ulici 1. máje vyšetřování dopravní nehody dvou osobáků, projíždíme opatrně na Blanensku Rudice, ulice na Újezdě uzavírka silnice a ještě z Luhačovic, Masarykova ulice, tady patří cesta festivalu otevírání pramenů. Počítejte v Luhačovicích s lidmi na silnici, velkým veselím raději nohu z plynu, ať někoho nepokropíte. Šťastnou cestu!
0: Víc muziky, víc.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
3: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrew Stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: to, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem, jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si piš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: To snad ne, já se na to vysk***l. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy.
8: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
12: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
14: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
15: Rádio Metropole.
16: A odpolední

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Poslouchejte dál. S námi víte, co se děje. Včera začala Dvořákova Olomouc. Festival letos nabídne klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jiří Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta Muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce i finanční a mediální podpora.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
2: Sport.
1: Přesně za týden začíná hokejové mistrovství světa. Na úvod příští pátek večer si dáme zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Teplotní rekord pro dnešek 27,5 stupně Celsia jsme měřili v roce 2024. V roce 1782 bylo téměř minus 2 stupně Celsia. Průměr pro dnešek je 11 stupňů, ale počasí je nadprůměrné. Dneska skoro jasno až polojasno, místy přehánky, teploty kolem 19 stupňů. Zítra hodně podobné, vlastně celý víkend bude kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Čekáme přehánky a pozor, v noci docela zima, 4 až 6 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Kroměříž 1. máje už máme po nehodě dvou osobních aut. Projíždělo se zvýšenou opatrností, teď je to v pořádku. Masarykova ulice, jsme v Luhačovicích, místní slavnosti otvírání pramenů. Počítejte s tím, že se vám do cesty mohou připlést návštěvníci, tak opatrně. Festival v Luhačovicích i na Masarykově ulici zasahuje přímo do silnice. Pokud míříte na Blanensko, na újezdě v Rudici kvůli opravě povrchu silnice úplně uzavřená. Dobře, dojeďte i 8. května.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 18 hodin. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Poslouchejte dál, s námi víte, co se děje. Včera začala Dvořákova Olomouc, festival letos nabídne klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jiří Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta Muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce i finanční a mediální podpora.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
0: Sport.
1: Přesně za týden začíná hokejové mistrovství světa. Na úvod příští pátek večer si dáme zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
2: Teplotní rekord pro dnešek 27,5 stupně Celsia jsme měřili v roce 2024. V roce 1782 bylo téměř minus 2 stupně Celsia. Průměr pro dnešek je 11 stupňů, ale počasí je nadprůměrné. Dneska skoro jasno až polojasno, místy přeháňky, teploty kolem 19 stupňů. Zítra hodně podobné, vlastně celý víkend bude kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Čekáme přeháňky a pozor, v noci docela zima, 4 až 6 stupňů Celsia.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Kroměříž 1. máje už máme po nehodě dvou osobních aut. Projíždělo se zvýšenou opatrností, teď je to v pořádku. Masarykova ulice, jsme v Luhačovicích, místní slavnosti otvírání pramenů. Počítejte s tím, že se vám do cesty mohou připlést návštěvníci, tak opatrně. Festival v Luhačovicích i na Masarykově ulici zasahuje přímo do silnice. Pokud míříte na Blamensko, na újezdě v Rudici kvůli opravě povrchu silnice úplně uzavřená. Dobře, dojeďte i 8. května.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás sféry jednání, hromada benefitů a fajn parta. Nekoukejte na nás z dálky. Pojďte jezdit k nám. Více na espro.sro.cz v sekci pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost, deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maxima 14 až 19, v noci 8 až 3 stupně.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
1: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole. Pull me out of this.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix. The Beat.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že posloucháte. Máme tu pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. Sváteční prodloužený víkend může přivést na Svatý kopeček davy lidí. Pokud se chystáte navštívit zoo nebo baziliku a pojedete autem, měli byste vědět, že parkovací kapacity na kopečku můžete sledovat online. Odkaz najdeme na webu report.cz. Jinak doporučujeme jet do Olomouce vlakem a pak autobusem číslo 11.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Víme, co nabídne neděle 10. května v Přerově. Bude patřit nejen všem maminkám, které mají svátek, ale také oslavám významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let. V parku Michalov mimo jiné zažijeme středověk. Víc informací nejen o letošních oslavách najdeme na webu Přerov.eu. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
1: Sport.
2: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost, deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maxima 14 až 19, v noci 8 až 3 stupně.
1: Metropole, víc muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.